To znělo oratorium Svatební košile Antonína Dvořáka na text Karla Jaromíra Erbena. Zpívali Ivan Kusněr, Eva Urbanová a Ludevít Ludha. A také Pražský filharmonický sbor připravený Pavlem Kýnem. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. A nás teď čeká jedna z vrcholných Dvořákových symfonií. Symfonie číslo 7, D-moll. Tu dokončil 17. března roku 1885 a již 22. dubna téhož roku během své třetí návštěvy Anglie dirigoval v londýnské St. James Hall její premiéru. Dílu se dostalo nadšeného přijetí, což Dvořák o dva dny později komentoval v dopise příteli Václavu Judovi Novotnému. Milí příteli, než tento list k vašim rukou dojde, snad už bude vám znám výsledek a přijetí mé zde v Londýně. Symfonie se líbila velice a obecenstvo mě přijalo a uvítalo nejokázalejším způsobem. Po každé větě byl rámus a k posledku vyvoláván až dost. Všecko zrovna tak jako u nás. To je však pro mě vždy věcí vedlejší. Hlavní věc je, že symfonie, ačkoliv byly pouze dvě zkoušky, šla znamenitě. Škoda, že jste nemohl být svědkem tak krásného provedení. V řadě předních anglických listů vyšly rozsáhlé recenze, vesměs pochvalné. O uvedení symfonie na německá pódia se zasloužili hned dva přední dirigenti své doby, Hans Richter a Hans von Bülow. Richter symfonii poprvé provedl s vídeňskými filharmoniky 16. ledna 1887, ale přijetí díla bylo poměrně vlažné. Richter, velký obdivovatel Dvořákovy hudby, tím byl sám překvapen a skladateli v dopise sděloval: vaše Scherzo Capriccioso se při vídeňském provedení velmi líbilo. Bohužel symfonie ne tolik, jak jsem doufal a po přímo dokonalém provedení filharmoniků očekával. Naše filharmonické obecenstvo je často, řekněme, zvláštní. Mě to však nezmate. Velkého úspěchu symfonie však docílili při dvojím provedení v Berlíně Hans von Bülow. Dvořák byl oběma koncertům přítomen a z radosti nad ohlasy svého díla přilepil na titulní stranu rukopisné partitury Bülowovou fotografii a připsal k ní poznámku: sláva, ty jsi toto dílo přivedl k životu. Na proniknutí díla do zámoří měl největší podíl proslulý maďarsko-německý dirigent Artur Nikisch, který symfonii opakovaně uváděl během svého turné po Spojených státech amerických v roce 1891. Teď ale dejme ještě prostor anglické kritice bezprostředně po premiéře. V londýnském listu Athenaeum se psalo: symfonie je nejen úplně hodna skladatelova jména, ale je i jedním z největších děl tohoto druhu provedených v nynější generaci. Dvořáková hudba je stejně zajímavá a můžeme dodat i milá přívržencům školy konzervativní i pokrokové. Prvním proto, že ilustruje fakt, že je možné vytvořit něco zcela nového i původního bez odloučení od formálních hranic či uměleckých zákonů, ustálených velkými mistry minulosti. Modernější škole pak smělostí svých harmonických postupů a svobodou rytmických kombinací. Závěrečná věta ve své neklesající moci a možné síle smí být postavena po bok velkolepému finále Schubertovy velké symfonie C-dur, kterému, ač ve svých tématech úplně různá, podobá se nevyčerpatelným proudem melodie a snad ještě více neodolatelnou mocí, s jakou žene vše kupředu. Brahmsovým symfoniím se rovná mistrným provedením a výtečnou instrumentací, ale převyšuje je bezprostředností invence. Tolik tedy nadšená kritika londýnská a teď jedno londýnské provedení. Uslyšíme londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Witolda Rovického.

dozněla symfonie číslo 7 D-moll Antonína Dvořáka. Londýnský symfonický orchestr řídil Witold Rovický. A z nejvýznamnějších anglických úspěchů teď skočíme rovnou do amerického pobytu Antonína Dvořáka. A rovnou k dílu, které je s ním spojené samotným názvem a které je zcela mimořádné. Smyčový kvartet F-dur Dvořák zkomponoval během letního pobytu v americké obci Spillville ve státu Iowa, kde strávil své první prázdniny v době působení na New Yorkské konzervatoři. Po mnohaměsíčním pobytu v hektické atmosféře velkoměsta se odstl v prostředí, ve kterém se cítil nejlépe, uprostřed přírody. Vesnice osídlená potomky českých emigrantů mu připomínala atmosféru jeho letního sídla v Čechách a po dlouhém odloučení byl navíc znovu ve společnosti všech svých dětí, které přijeli do Ameriky na prázdniny. Dvořákovo tehdejší rozpoložení nejlépe dokládá jeho výrok v dopisu příteli Jindřichu Geislerovi. Jsem na vagacích od 3. června zde v české vesnici Spillville a půjdu do New Yorku až v druhé polovici září. Děti šťastně z Evropy přijeli a jsme šťastní. Zde se nám velice líbí a já chválu Bohu pracuji pilně a jsem zdrav a vesel. Tolik Dvořák, kterého dny pohody a rodinného štěstí a pohostinnosti starousedlíků inspirovali ke vzniku mimořádně radostného hudebního díla. Celý nášet kvartetu vznikl v zázračné rychlosti za pouhých 72 hodin a celá partitura byla dílem 12 dnů. Na poslední straně náčrtu si Dvořák poznamenal: zaplať pán Bůh, jsem spokojen, šlo to rychle. Premiéra kvartetu se odehrála na nový rok 1894 v Bostonu v interpretaci Kneislova kvarteta. Dílo mělo takový úspěch, že Kneislovo kvarteto jej ještě v témže roce uvedlo na různých místech celkem 50krát. Smyčový kvartet F-dur je zván americký nejen proto, že vznikl na americké pevnině, ale i díky přítomnosti řady prvků typických pro původní černošskou a indiánskou hudbu. Jedná se zejména o pentatonický charakter tematického materiálu, snížený sedmý stupeň v molové stupnici, výrazně synkopovanou rytmiku, ostinátní rytmus a podobně. Odborná muzikologická obec vede již více než 100 let debaty nad otázkou, nakolik je kvartet americký, případně český, a názory se značně liší. Někteří badatelé se snaží v kvartetu nalézt konkrétní černošské písně nebo indiánské melodie, většinou neúspěšně. Podle jiných je kvartet americký jen podle názvu a poukazují na prvky, které bývají považovány za typicky české nebo slovanské. Sám Dvořák k této otázce poznamenal: vím, že mou novou symfonii, pak smyčcový kvartet F-dur a kvintet zde ve Spillville složené, nikdy bych tak nenapsal, kdybych byl Ameriku neuviděl. Mimochodem, druhá část kvartetu patří k nejsugestivnějším Dvořákovým pomalým větám. Její nekonečná melancholická melodie plyne bez přerušení a bez výrazných kontrastů v jediném široce rozklenutém oblouku na pozadí ostinátní figury ve spodních hlasech. Někteří vykladači v této větě spatřují odraz stesku a osamění, které se člověka zmocňují uprostřed nekonečných prérií amerického vnitrozemí, jak o nich hovoří sám Dvořák v jednom z dopisů přátelům. Je to zde divné, málo lidu a mnoho prázdných míst. Jeden sedlák od druhého třeba z 4 míle vzdálen, zvláště v prériích. Já tomu říkám Sahara. Nic než velké lány polí a luk. A to je vše, co uvidíte. Člověka nepotkáte a jste rád, když uvidíte v lukách a v lesích ty nesčíslné řady dobytka, který neustále v zimě, v létě je v širých polích a pase se. A pak je to zde velmi divoké, někdy až velice smutné, člověk by si zoufal. Nicméně hlavní tón amerického kvartetu Antonína Dvořáka je radostný a my si poslechneme jedno z vrcholných nahrávek. Hraje Hagenovo kvarteto.

0: Dozněl smyčcový kvartet F-dur opus 96 Antonína Dvořáka, zvaný Americký. Hrálo Hagenovo kvarteto. Skončil blok věnovaný Antonínu Dvořákovi, letošnímu jubilantovi. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Vivaldi byl patrně ve své době nejoslavovanějším italským skladatelem a pravděpodobně i jedním z nejplodnějších. Kromě více než 500 koncertů složil mnoho oper, duchovních vokálních děl a nespočet dalších instrumentálních skladeb. My teď necháme stranou ty notoricky známé a poslechneme si překrásnou symfoniu z opery Tito Manlio, i když Vivaldiho styl se nezapře ani v ní. Hraje Accademia Byzantina, řídí Ottavio D'Antone.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pears. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, Hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy.
1: Příští chvíle na D-dur budou Wagnerovské, a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden Wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

Úchvatná byla kariéra francouzského mistra Maréna Maréze. Jako virtuos na violu da gamba byl proslulý oslnivou technikou a nádherným tónem. Však to byl také žák legendárního pana Saint-Colomba, jak o tom vypráví i slavný film Všechna jitra světa. Ale Maré došel i ke skladatelskému uznání. Je autorem asi 600 skladeb pro gambu a dokonce i 4 oper. Ale přeci jen se dodnes nejčastěji setkáváme s jeho hudbou instrumentální, v níž málo kdy chybí jeho milovaná gamba. A v následujícím kousku tu budou hned 2. Les voix humaines, lidské hlasy, pro 2 violy da gamba, hraje dvojice s názvem Le spectre de la rose.

První rodilý Američan, který řídil berlínské filharmoniky nebo London Symphony Orchestra. První Američan, který dirigoval v La Scale. Od roku 1958 nejmladší šéfdirigent New Yorkské filharmonie. První rodilý Američan, který ji vedl. Do roku 1969 s ní absolvoval 830 koncertů. Fenomenální dirigent, popularizátor hudby v desítkách televizních přenosů, díky nimž se miliony Američanů naučili milovat klasickou hudbu, a velmi zajímavý hudební skladatel. To vše byl Leonard Bernstein. Svého Candida, v němž propojil Broadway i operu a inspiroval se u brilantní satiry Voltaira z poloviny 18. století, dokončil v roce 1956 a mnohé z jeho přitažlivosti spočívá v parodii různých stylů. Barokní Moto Perpetuo, valčíky, skvazy francouzské operety, dokonce 12-tónový duet. To najdeme v Bernsteinově Candidovi. A také toto tango v árii Staré dámy z prvního dějství. Zpívají Krista Ludwig a Londýnský symfonický sbor. Londýnský symfonický orchestr řídí Leonard Bernstein.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet 18 nocturen irského romantického skladatele a klavírního virtuóza Johna Fielda a byla to jedna z hudebních událostí roku. Připomeňme, že Field, ještě jako žák Mucia Clementiho, s ním navštívil Petrohrad a okouzlen tou zemí v Rusku zůstal. Zde vyvinul svůj křehký styl klavírní hry i onu formu fantazijního náladového nocturna. A nám ji teď Elizabeth Joy Rowe předá v nocturnu číslo 6 F-dur s podtitulem Cradle Song, čili Ukolébavka.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta, koncertu G-dur, který zkomponoval 28-letý skladatel žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty prý vložil jako téma melodii již měl zpívat Mozartův Špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen Špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: V létě roku 1917 pobýval 26-letý Sergej Prokofjev na chatě, kde neměl k dispozici klavír. Nemohl tak pokračovat ve svém oblíbeném hledání nezvyklých souzvuků. A tak si prý řekl, že napíše malou symfonii, a to tak, jak by ji napsal Haydn, kdyby se dožil dnešních dnů. Obsazení orchestru je haydnovské, stopáž odpovídá Haydnovi. Prokofjev, buřič a novátor, v sobě své modernistické výboje potlačil a vzniklo dílo, které slavilo okamžitý úspěch a mimořádně populární je dodnes. Klasická symfonie. Samozřejmě nelze zapřít, že ji psal autor 20. století, ale nelze ji upřít ony požadované haydnovské parametry. Zkrátka zde, v onom létě válečného roku 1917, se u Prokofjeva narodil neoklasicismus. Na místě třetí věty postavil Prokofjev místo klasického menuetu barokní gavotu, kterou o mnoho let později použil v baletu Romeo a Julie. A nám ji teď zahraje Česká filharmonie se Zdeňkem Košlerem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Na D-dur teď hudba vlámského renesančního skladatele, jehož dílo spadá přibližně mezi velikány Josquena de Pré a Palestrinu, který byl přítelem Orlanda de Lasso i Clemence non Papa a jehož jméno zní Jacobus Vaët. Velmi zručný skladatel, mistr vokální polyfonie, který posledních asi 13 let svého života strávil na dvoře habsburského císaře Maximiliána II. Jako samotným císařem obdivovaný kapelmajstr. A také byl Vaët mistrem parodie, velmi rád a umně užíval známých nápěvů jiných tehdejších skladatelů. Autorská práva se neřešila, jednalo se de facto o poctu. Z díla Jacoba Vaëta pro nás pětičlenný vokální soubor Cinquecento vybírá moteto O quam gloriosum, o jak přeslavné je království, v němž radují se s Kristem všichni svatí.

Teď se potěšme dotykem génia Hendlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Hendlova Concerta Grossa B-dur.

Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám jí Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Spi, milý synku, v podání souboru Muzika poetika, španělská píseň ze 17. století.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Francouzský kontratenorista Philippe Jarusky je skutečně skvostný zpěvák. Jeho kontratenor je mnohdy obtížné rozeznat od ženského sopránu. Má brilantní techniku a navíc umí úžasně navázat kontakt s publikem, kterému po pár tónech takřka leží u nohou. Ale i když Philippa Jaruského nevidíme, je zážitek ho poslouchat. Teď s ním vstoupíme do prvého dějství opery Antonia Vivaldiho Orlando Furioso, Zuřivý Roland, v němž vynikajícího pěvce doprovodí francouzský ensemble Mateus.

0: Český rozhlas Dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Johann Baptist Cramer, jeden z nejlepších klavíristů přelomu 18. a 19. století, později známý a úspěšný vydavatel a výrobce klavírů, psal především klavírní sonáty, koncerty a také etídy. Do svého 50. opusu jich například vložil hned přes 80. A nenechte se mýlit, jsou to velmi pěkné a převážně zpěvné kousky. Petr Jiříkovský teď hraje Cramerovu etídu číslo 5 a mol.

Ještě dnes musíme žasnout nad závratnou cestou na výsluní, již během svého krátkého 36-letého života absolvoval Henry Purcell. V 10 zpíval v královské kapli. Ve 14 už byl členem královy hudební družiny. V 18 dvorním skladatelem. Ve 20 se stal varhaníkem Westminsterského opatství. Přibližně tehdy také začal komponovat scénickou hudbu, mimo jiné k Shakespeareovým hrám a takzvané semi-opery. V nich se tančilo, zpívalo i mluvilo. Především hlavní postavy měly mluvené party. Dodnes je tento specifický žánr raného anglického baroka spojován právě s Purcellem a jednou z jeho nejslavnějších semi-oper je Král Artuš. Árií, která uchvátila dobové publikum, je pak árie studeného génia, v níž Purcell díky třesivému partu ve smyčcích a jakémusi zmrzlému koktání dokonale podtrhl atmosféru chladu a třesu. Zpívá britský basbaritonista Maurice Bevan, The King's Music vede Alfred Deller.

Ludwig van Beethoven, druhá věta ze sonáty pro klavír číslo 8 C moll opus 13 patetická, hraje Daniel Barenboim.

Luis Spohr, Vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

Následující tóny jistě mnohokrát slyšel každý. Milovníci a znalci staré hudby je pak určitě rovnou zařadí. Tak jen pro formu. Ona slavná a známá znělka Eurovize, respektive Evropské vysílací unie. To jsou tóny z pera velkého francouzského barokního mistra Marka Antoana Charpentiera a otevírají jeho slavné zhudebnění hymnu z pera svatého Ambrože Tebe Bože chválíme, tedy Te Deum Laudamus. Le Musicien du Louvre, Mark Minkowski.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Nikolaj Rimský-Korsakov byl jedním z členů mocné hrstky, skupiny pěti ruských skladatelů, kteří měli jasný cíl – rozvinout autentickou ruskou hudbu, stavět na folklóru, lidových melodiích a z nich čerpat pro vlastní kompozice. Korsakov toto vše ctil a navíc byl fenomenálním instrumentátorem. Jeho zacházení se zvukem je brilantní a mladí studenti skladby je dodnes studují. A to byl prosím Korsakov původně námořníkem a v hudbě autodidaktem. Napsal asi 130 děl, mezi nimi 15 oper na ruská národní témata. A v jedné z nich, v pohádce o caru Saltánovi, najdeme přeslavné orchestrální interludium. Mimořádně náročný 3-minutový běh rychlých šestnáctin v chromatických postupech klade na interprety opravdu značné nároky, ale výsledek stojí za to. Jistě už víte, o kterém slavném kusu dnes často efektním koncertním přídavku je řeč. Takto hudebně vykreslil Nikolaj Rimský-Korsakov zběsilý a tak trochu chaotický let čmeláka. Filharmonia Orchestra, Vladimír Aškenázy.

Klíčovou osobností americké hudby 20. století byl Aaron Copland, který ve 30. letech velmi neotřele propojil jazz, neoklasicismus a prvky lidové hudby do mimořádně originální syntézy. V Paříži 20. let byl žákem Nadi Boulangerové, po návratu do Ameriky založil festival, vydavatelství, americkou skladatelskou alianci, dále komponoval a později mentoroval mnohé další kolegy, třeba Leonarda Bernsteina. Ze 135 děl Aarona Coplanda vybíráme cowboyský balet Rodeo z roku 1942 a část Hoedown z finální části jako esence všeho, co definuje tu typickou Coplandovskou syntézu, o níž byla řeč. Londýnský festivalový orchestr řídí Ross Popel.

Přátelil se s Haydnem i Beethovenem, obdivoval jeho Berlioz i Liszt, jeho teoretické práce studoval Smetana, vypracoval se na ředitele prestižní pařížské konzervatoře a jednoho z nejváženějších hudebníků své doby. Antonín Reicha, pražský rodák a posléze francouzský občan. Hodiny bychom mohli hovořit o jeho teoretických hudebních pracích, ale žasněme raději nad hudbou samotnou. Vybíráme větu z půvabného oktetu Es-dur pro dechové a smyčcové nástroje, opus 96. Se slyšitelnou radostí nám hraje konzorcium klasikum.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Friedrich Chopin, koncert pro klavír a orchestr číslo 1, E-moll, opus 11, třetí věta. Hraje Claudio Arrau a Londýnský filharmonický orchestr.

Velmi stará hudba se rozezní za pár chvil. Bude z pera frankoblámského skladatele Heinricha Isáka, který v 15. století působil ve službách rodu Medičejských, později vstoupil do služeb habsburského císaře Maximiliána I. a nakonec, to už na počátku století 16. se vrátil do Itálie a zemřel v milované Florencii. Isák patřil k nejplodnějším skladatelům své doby. Psal mše, moteta, italské, vlámské i německé světské skladby. Své opus magnum rozpracoval v posledních letech svého života. Měl to být pod titulem Chorális Constantinus, cyklus mší pro celý rok. Kolem stovky skladeb. Isák ho dokončit nestihl, završil ho jeden z jeho žáků, ale téměř 40 let po Isákově smrti roku 1555 byl opravdu vydán. A najdeme zde třeba i mši pro mužské hlasy a kapela, z níž teď členové kapily flamenky zpívají Sanctus, svatý.

Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo Desdur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Nemusí to snad ale zároveň nutně znamenat přehlížení stovek nahrávek, které byly pořízeny před touto mohutnou vlnou zájmu o historicky poučenou interpretaci. I mezi těmito staršími nahrávkami najdeme kvalitní snímky špičkových umělců a jeden z nich je teď připraven. Poslechněme si, jak nádherně se proplétají housle Josefa Suka a Henrika Scheringa v houslovém dvojkoncertu D-moll Johanna Sebastiana Bacha. Takto společně zahráli druhou větu, a to na pražském jaru 1972, za doprovodu Českého komorního orchestru s Josefem Blachem.

Po velkém úspěchu Mozartovy opery Figarova svatba v Praze si Mozart rád plácl s ředitelem pražského divadla Bondýnem a zavázal se, že za 100 dukátů složí další operu. Ze spolupráce s libretistou Da Pontem vzešla opera oper, jak je potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni označován dodnes. Mozart ho začal komponovat ve Vídni v létě roku 1878. V říjnu odjel do Prahy a během zkoušek dílo dokončil doslova na poslední chvíli a s několikerým odkladem premiéry. Ale byl to po Figarovi další Mozartův pražský triumf. Toto je kanconeta Dona Giovanniho ze druhého dějství, v níž v převleku za sluhu Leporella, sloutnou či kytarou v ruce, svádí pěknou komornou Dony Elvíry. O, přijď k okénku svému, můj sladký ráj. Baritonista Matthias Gerne zpívá za doprovodu švédského rozhlasového symfonického orchestru a pod taktovkou Manfreda Honecka.

0: Tokáta je skladba demonstrující hráčskou virtuozitu a možnosti nástroje, nejčastěji klávesového. Obvykle v ní slyšíme rychlé pasáže přes celý rozsah klaviatury, rychle repetované tóny, akordické rozklady přes několik oktáv a podobně.
1: Teď to bude Jakob Hassler, německý skladatel pozdní renesance, mladší bratr Hanse Lea Hasslera a Kaspara Hasslera. Přičemž všichni tři bratři byli za své zásluhy na hudebním poli povýšeni císařem Rudolfem II. Do šlechtického stavu. Bratrům se připisuje zásluha na stavění základů německého barokního slohu, který obohacovali zkušenostmi nabitými v Itálii. Jakob je autorem řady vokálních děl a z instrumentálních děl pro klávesové nástroje se nám jich dochovalo toliko 7. 3 ričerkáry, fuga, fantazie, kancona a následující tokáta in E, kterou hraje na loutnový spinet Barbara Maria Willi.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev. Třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu. Bedřich Smetana, první věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll. Hraje Panochovo kvarteto.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Roku 1727 se v Benátkách dávala nová opera bezmála 50-letého Antonia Vivaldiho, slavného mistra, jehož opery či drama per musica byly takřka vždy zárukou úspěchu. Ten den byl na programu Orlando, postavený na slavné epické básni Ludovika Ariosta Rozzuřený nebo Zuřivý Roland. Dodnes se hraje. Možná méně se ale ví, že Vivaldi to lákavé téma o rytíři, který se nešťastně zamiluje, ztratí rozum a bloudí světem, kde se setká i s čarodějkou Alčínou, zpracoval už o několik let dříve, v roce 1714, tehdy pod názvem Orlando Furioso. Bohužel z této verze se dochovalo jen několik fragmentů a my si teď jeden z nich poslechneme. Věrným Orlandovým přítelem Astolfem bude německá sopranistka Simone Kermes, benátský barokní orchestr vede Andrea Marcon.

Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Od 20. do 70. let 16. století žil v Itálii varhaník a skladatel, který je dodnes mnohými považován za jednoho z největších mistrů vokálního kontrapunktu, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Prakticky celý svůj život prožil v Římě, kde působil v několika chrámech, včetně svatého Petra nebo Lateránské baziliky. Roku 1577 byl Palestrina papežem Řehořem 13. pověřen reformou gregoriánského chorálu podle pravidel Tridentského koncilu, což byl výraz obrovského uznání a důvěry. Většina Palestrinových děl je duchovních a inspiraci v něm nalézali a snad ještě nalézají skladatelé všech dalších staletí. Uslyšíme Palestrinovo zhudebnění žalmu 136 Super Flumina Babylonis při řekách babylonských, který připomíná tragédii hebrejského národa zničení Jeruzaléma v roce 586 před Kristem. Zpívají solisté kapely muzikále di San Petronio di Bologna, na varhany hraje Liuve Taminga.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a krásné sváteční dopoledne přeje Simona Kostrhůnová. Z bohatého fondu Českého rozhlasu jsme pro dnešní hudební vysílání vybrali díla Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Filipa Telemana, Karla Filipa Emanuela Bacha a Karla Maria von Webera. Začneme u Johanna Sebastiana Bacha, jedné z nejvýraznějších osobností barokní hudby. Jeho braniborské koncerty patří k vrcholům instrumentální tvorby a vynikají energií i precizní kontrapunktickou prací. Třetí z nich, koncert G-dur, přinášejí Academy of St. Martin in the Fields, na housle hraje Kenneth Silito, na violončelo Denis Vigay, na čembalo John Birch. Orchestr řídí Sir Neville Mariner.

Dozněl braniborský koncert číslo 3 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hráli Kenneth Silito, Dennis Vigay, John Berch a Academy of St. Martin in the Fields. Dirigoval Sir Neville Mariner. U Johanna Sebastiana Bacha ještě chvíli zůstaneme. Jeho velikonoční oratorium spojuje slavnostní sborové plochy s jemnými áriemi a nese v sobě radostnou, téměř taneční energii. Interpretace se dnes ujímá Gabrieli Consort a Gabrieli Players. Diriguje Paul Makriš.

Vyslechli jsme velikonoční oratorium BVV 249 Johanna Sebastiana Bacha. Účinkovali Gabrieli Consort a Gabrieli Players, dirigoval Paul Makryš.

Josef Haydn, právem označovaný za otce symfonie, vtiskl své oxfordské symfonii noblesu i lehkost. Dílo vzniklo při jeho návštěvě Oxfordu, kde skladatel převzal čestný doktorát. Hrají vídeňští filharmonikové, řídí Sir André Previn.

Dozněla symfonie číslo 92 G-dur Josefa Haydna. Hráli vídeňští filharmonikové, dirigoval Sir André Previn. Klarinetový koncert A-dur Wolfganga Amadea Mozarta patří k jeho nejliričtějším dílům. Vznikl pro virtuóza Antona Stadlera a dodnes okouzluje svou zpěvností. Klarinetového partu se dnes ujme Vlastimil Mareš v doprovodu Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. Diriguje Libor Pešek.

Vyslechli jsme koncert pro klarinet a orchestr A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Na klarinet hrál Vlastimil Mareš. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídil Libor Pešek. Georg Philipp Telemann byl mimořádně plodný autor, jehož hudba spojuje eleganci s lehkostí a barevností. My si dnes vyslechneme jeho koncert D-dur pro dvě flétny, housle, violončelo a orchestr. A to v podání Collegium Musicum 90. Na flétny hrají Rach Brown a Sue Peascood. Na housle Simon Standage. Na violončelo Jane Coe. Soubor vede Simon Standage.

dozněl koncert D-dur pro dvě flétny, housle, violončelo a orchestr Georga Filipa Telemana. Hráli Rach Brown, Sue Peascoot, Simon Standage, Jane Coe a Collegium Musicum 90. Dirigoval Simon Standage.

Karl Philipp Emanuel Bach, syn Johanna Sebastiana, otevřel cestu novému, citově bohatšímu hudebnímu výrazu. Jeho oratorium z mrtvých vstání a na nebe vstoupení Ježíše patří k vrcholům duchovní tvorby druhé poloviny 18. století. Účinkují Hilevi Martin Pelto, Christoph Prégardien, Peter Harvey a Collegium Vocale Gent. Hraje Orchestra of the Age of Enlightenment, diriguje Philipp Herreweche.

Vyslechli jsme oratorium Zmrtvých vstání a Na nebe vstoupení Ježíše Karla Filipa Emanuela Bacha. Zpívali Hillevi Martin Pelto, Christoph Prégardien, Peter Harvey a Collegium Vocale Gent. Hráli Orchestra of the Age of Enlightenment, dirigoval Philip Herveche.

Na závěr dnešního bloku zazní první symfonie Karla Maria von Webera. Tato skladba vyniká větší dramatičností i důrazem na barevnost orchestru, čímž naznačuje směřování k romantismu. Weberovu první symfonii nám představí London Classical Players pod taktovkou Sira Rogera Norringtona.

Dozněla symfonie číslo 1 C-dur Karla Maria von Webera v podání London Classical Players. Dirigoval Sir Roger Norrington. Příjemný poslech Českého rozhlasu D-dur vám přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Simona Kostrhůnová. V následujícím bloku se budeme pohybovat napříč hudebními epochami, od raného romantismu až po 20. století. Zazní Franz Schubert, Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Giacchino Rossini, César Franck, Claude Debussy a Samuel Barber. Začneme u France Schuberta. Jeho symfonie číslo 6 C-dur patří k dílům, v nichž se ještě zřetelně odráží vliv vídeňského klasicismu, zároveň už ale nese Schubertovu typickou melodickou invenci. Skladbu si vyslechneme v podání Chamber Orchestra of Europe, diriguje Nikolaus Harnoncourt.

Dozněla symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Hrál Chamber Orchestra of Europe, dirigoval Nikolaus Harnoncourt.

Anton Bruckner je známý především svými monumentálními symfoniemi, ale jeho Te Deum patří k nejvýraznějším duchovním dílům 19. století. Skladba spojuje slavnostní výraz s hlubokou pokorou a patří k vrcholům jeho vokální tvorby. Účinkují Hanna Elisabeth Miller, Anne Hallenberg, Maximilian Schmidt, Tarek Nazmi spolu se sborem Collegium Vocale Gent. Orchestr de Champs-Élysées řídí Philippe Hereveche.

Vyslechli jsme Tédeum Antona Brucknera. Zpívali Hanna Elizabeth Miller, N. Hallenberg, Maximilian Schmidt, Tarek Nazmi a Collegium Vocal Legend. Hrál orchestr des Champs-Élysées, dirigoval Filip Hereveche. Třetí symfonie Camilla Saint-Saënsa bývá označována jako varhaní. Varhany zde nejsou sólovým nástrojem v pravém slova smyslu, ale stávají se součástí orchestrální barvy a dodávají skladbě monumentální zvuk. Na varhany hraje Marie-Claire Allen, doprovází francouzský národní rozhlasový orchestr, diriguje Jean Martinon.

dozněla symfonie číslo 3 c-moll Camilla Saint-Saënsa. Na varhany hrála Marie-Claire Allen, francouzský národní rozhlasový orchestr řídil Jean Martinon.

Stabat Mater Giacchina Rossiniho patří k jeho pozdním dílům a spojuje operní melodiku s duchovním obsahem. Výsledkem je hudba silně emotivní a zároveň formálně promyšlená. Zpívají Katia Ricciarelli, Lucia Valentini Terrani, Dalmacio González a Ruggero Raimondi spolu se sborem Filharmonia Chorus. Filharmonia Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.

Claude Debussy otevřel cestu hudebnímu impresionismu. Jeho smyčcový kvartet G-moll zaujme barevností i jemnou prací s motivy a rytmem. Skladbu si vyslechneme v podání Talichova kvarteta.

Doznělo adagio pro smyčce Samuela Barbara v úpravě pro varhany. Hrál Rudolf Inik. Příjemný poslech Českého rozhlasu D-dur vám přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Teď se potěšme dotykem génia Händlova, barokního mistra, v jehož bohaté tvorbě, čítající 600 děl, najdeme téměř vše, co tehdejší hudba přinášela. Německý řád, italskou zpěvnost, francouzskou rafinovanost, anglickou pompu, názvuky lidových melodií i dvorských tanců. To vše mimořádně zručně zpracováno a výsledkem je potěcha každého milovníka baroka. The English Concert s Trevorem Pinnockem teď hraje část Händlova Concerta Grossa B-dur.

0: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Výšek.
1: Léta 1910 až 1981 vymezila životní a tvůrčí pouť amerického skladatele Samuela Barbera, autora asi 50 zajímavých děl, jimiž pokrývá všechny možné hudební druhy, vokální i instrumentální, komorní i symfonické. A připomeňme, že za operu Vanessa získal Barber v roce 1958 Pulitzerovu cenu. I my si teď vybereme z vokální oblasti Barberovy tvorby, a sice zborové. Zbor Ormond College z Melbourneské univerzity zaspívá The Virgin Martyrs, píseň o panenských mučednicích Gertrudě, Anežce, Cecílii, Barboře a dalších, které se teď radují u Boha a sbírají růže, lilie i fialky.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

Johann Sebastian Bach a árie z kantáty číslo 84 Ich esse mit Freunden mein weniges Brot zpívá Magdalena Kožená, hraje Muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, romance pro housle a orchestr číslo 2 F-dur opus 50. Hraje Anne-Sophie Mutter, New Yorkskou filharmonii řídí Kurt Mazur.

Jan Václav Stamic z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

Svět dnes žasne, jak je možné, že mistr takových kvalit, jakým byl Jan Dismas Zelenka, jen o 6 let starší současník velkého Bacha, byl tak dlouho opomíjen a teprve ve druhé polovině 20. století se objevil a zazářil jako klenot koncertních programů, především těch s duchovní hudbou. Té se v Drážďanech působící skladatel a kontrabasista věnoval především. Z instrumentální hudby je to jen několik opusů, z nichž navíc většina vznikla ve spěchu, jak sám Zelenka napsal, totiž během korunovačních slavností Karla VI. V Praze v roce 1723. Vedle Zelenkovy monumentální hudby k alegorické hře o svatém Václavu jsou to menší kusy pro malé ansámbly a přesto je v nich skryto neskutečné Zelenkovo mistrovství, vždycky překvapující harmonie, melodické bohatství, kontrapunktické umění i barevná instrumentace. Toto je jedna z těch skladeb, uvertýra pro 7 koncertantních nástrojů. První věta a s ní Kamerata Bern.

Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantovanyho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Chacona a pasacaglia jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl, tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

0: To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioachina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klasika na dosah.
1: Každý všední den od 4 do 8.
0: François Couperin, 11. část cyklu Le Folie Françoise pro čembalo, hraje Mizzi Meyerson.

Wolfgang Amadeus Mozart, koncertantní symfonie pro housle, violu a orchestr S-dur, třetí věta. Pražská komorní filharmonie hraje, solisté jsou Josef Suk a Ivan Ženatý, řídí Jiří Bělohlávek.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Teď bude znít šestá píseň beze slov z pátého sešitu cyklu Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Hraje Walter Gieseking.

Arcangelo Corelli, pátá část ze sonáty pro trubku, dvoje housle a basso continuo D-dur. Hrají Niklas Eklund, Vasa Barok Ensemble, řídí Edward Herritar.

Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Bedřich Smetana, árie Mařenky z třetího dějství opery Prodaná nevěsta. Zpívá Gabriela Beňačková, orchestr Národního divadla v Praze řídí Rudolf Vašata.

V červenci roku 1717 se na řece Temži v Londýně konala velkolepá akce. Král Jiří a svita jeho šlechticů se plavili z královského paláce ve Whitehall do Chelsea a doprovázelo je asi 50 hudebníků hrajících líbeznou hudbu tří svit, které pro tuto příležitost zkomponoval tehdy ještě německý skladatel Georg Friedrich Händel, vycházející hvězda anglického královského dvora. Dodnes patří jeho hudba k populárním kusům. Nám teď Academy of Ancient Music, prvotřídní soubor Christophera Hogwooda, zahraje 11. část ze svity číslo 1 F-dura.

Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

Josef Haydn, první věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy pohmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, co by virtuózní kus provozovaný před publikem. Frédéric Chopin, etída číslo 4, A mol z opusu 25, hraje Mauricio Pollini.

Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Ignác Moscheles, Scherzo Ballabile, druhá část ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 E-dur. Hrají Jiří Bárta a Hamish Milne.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jeremiah Clarke, pochod a menuet ze svity pro trubku a orchestr. Hrají John Wellis a The Wellis Collection and the English String Orchestra. Řídí William Boughton.

Jeden velmi slavný operní duet nám za chvíli zaspívají sopranistka Cecilia Bartoli a basbaritonista Bryn Terwl. Cecilia bude Cerlinou právě se vdávající za mládence Masetta. Bryn Terwl neodolatelným svůdníkem Donem Giovannim. Recitativ a duet La ci darem la mano, Tam ruku ti dám, drahá, z prvního dějství Mozartova drama Giocosa Potrestaný prostopášník aneb Don Giovanni za doprovodu Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigent Myung Bun Chung.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů všech dob, autora téměř 4000 děl, německého barokního mistra Georga Philippa Telemana, spojeného především s Hamburkem, kde jako hudební ředitel a pedagog působil 44 let, vybíráme dvě věty z hobojového koncertu E-moll v nahrávce Martina Stadlera a souboru La Stagione Frankfurt.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Hudební barva je dána odlišným zvukem hudebních nástrojů, jejich kombinacemi, různými způsoby hry na ně. Fyzikálně je tvořená rozezníváním tzv. Alikvótních tónů, takže má hodně společného s harmonií. Impresionisté jako první oddělili barvu od ostatních hudebních prostředků a začali se jí zabývat samostatně. Vrcholem je pak tzv. Tembrová hudba, což jsou skladby postavené jen a pouze na barvě zvuku. Claude Debussy byl jediný, který rozvíjel celý život estetiku impresionismu. Jeho svit měsíce, tedy Clair de Lune, nelíčí přírodní světelné efekty, ale náladu, kterou vyvolávají. Debussy, Clair de Lune, hraje Ivan Moravec.

Opera Aida již Giuseppe Verdi komponoval k příležitosti otevření Suezského průplavu na objednávku velkého milovníka opery, egyptského vicekrále. Byla od své premiéry v roce 1870 mimořádně úspěšná a je dodnes. Její hudba prý nabízí to nejkrásnější, co kdy bylo v opeře napsáno. Ať už to jsou jímavé, intimní árie ústředních postav milostného trojúhelníku, nebo ať je to líčení nilské krajiny, nebo mohutné, davové, slavnostní, velkolepé scény s několikerými sbory, fanfárami a podobně. Vše dokázal Verdi vtělit do tohoto dramatu lásky egyptského vojevůdce Radamese, jeho milované Aidy, otrokyně a dcery etiopského krále, a Amneris, egyptské princezny, jež Radamese také miluje. Než všechno dospěje k závěrečnému dramatu a Radames s Aidou volí smrt, přijde okamžik, kdy ještě vše vypadá nadějně. Radames se vrací z bitvy jako vítěz, hodlá nechat osvobodit Aidu a vzít si ji za ženu. To je triumfální scéna vítězství a příchodu a nadšeného uvítání úspěšného vojevůdce. Mohutná zvuková masa, v níž nechybějí ani ty proslulé malé trubky, Aidovky, které si Verdi nechal vyrobit ve tvaru staroegyptských trubek. Toto je sláva Egyptu a triumfální pochod ze druhého dějství Aidy Giuseppa Verdiho. Sbor a orchestr Královské opery v Londýně řídí Lamberto Gardelli.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, už několik týdnů se v Dakápu zabýváme hudebními formami, či lépe formovými typy. Dnes nás čeká forma, které se říká sonátová. Neobjevuje se však jen v sonátách, nýbrž i téměř ve všech klasických a romantických symfoniích, koncertech a kvartetech, a to zejména v jejich prvních větách. Sonátová forma je vrcholem hudební architektury. Malá písňová forma, o které jsme mluvili zhruba před měsícem, to je skromná roubená chaloupka. Rondo by se dalo přirovnat ke statku, kde se střídají zděné části s dřevěnými. Fuga to je chrám se složitou spletí sloupů, žebroví a vzpěr. A sonátová forma má svou architekturou nejblíže ke kamennému hradu, který musí obstát i v bitvě. Každé přirovnání sice kulhá, ale sonátová forma má s bitvou hodně společného. Je totiž postavena na konfliktu mezi hudebními tématy. Jsou většinou tři a skladatel nám je v první části nejprve představí, podobně jako dramatik uvádí do děje postavy divadelní hry. Předvedeme si to na skladbě, kterou máme všichni v podvědomí, na první větě Beethovenovy 5. symfonie, Osudové. Prvnímu z trojice témat se říká hlavní téma. V Beethovenově Osudové vypadá takto.

Je zřejmé, že takové tři silné individuality nemohou v klidu vydržet pod jednou střechou. Zákonitě mezi nimi vzrůstá napětí, které se brzy rozroste v otevřený konflikt. Ten se odehrává v druhé části sonátové formy, takzvaném provedení. Je to trochu nešťastný termín, protože se plete s označením pro interpretační výkon, ale na lepší slovo zatím muzikanti nepřišli. Tak tedy témata exponovaná v první části se v provedení doslova poperou.

Když se vášně vybíjí, nastane buď smír, nebo se alespoň podaří dostat soupeře od sebe. Tady začíná třetí část sonátové formy – repríza. Témata zazní každé zvlášť, podobně jako na počátku. To znamená energické hlavní téma –

Sonátová forma tedy má tři základní oddíly. Expozici, provedení a reprízu. V expozici se uvádějí do hry tři témata, která musí být maximálně kontrastní. Kontrastu se dosahuje i tím, že se mezi první a druhé téma vloží rozsáhlejší mezihra, během níž skladatel zamoduluje. Vedlejší téma je tudíž vždy v jiné tónině než téma hlavní. Závěrečným tématem a případně krátkou dohrou se expozice uzavře. Klasikové předepisovali nakonec expozice repetici, což interpreti někdy dodržují a někdy ne. Pokud ano, zazní celá expozice dvakrát. Témata se nám tak snadněji vryjí do paměti. Pak začne provedení. Témata se tu různě prolínají, obměňují a deformují. Neustále se střídají tóniny, hudba se žene kupředu, bitva je v plném proudu. Načež se hudba uklidní a přichází repríza, kde se tři témata rozcházejí a znějí samostatně. No řekněte sami, jestli se to nepodobá bitvě. Ludwig van Beethoven sonátovou formu rozehrál v mnoha svých skladbách, ale jedna věc mu nevyhovovala. Ten happy end na konci. Ani v životě se nesmiřitelní soupeři přeci jen tak nerozejdou. Proto Beethoven připojil za třídílnou sonátovou formu ještě čtvrtý díl, takzvané druhé provedení. Témata se znovu na chvíli dostanou do sebe a celá věta tudíž neskončí smírem, nýbrž dramatickým vrcholem.

A teď je nejvyšší čas si celé hudební drama, tak jak je Beethoven vystavěl, pustit. Když dovolíte, na některé důležité momenty sonátové formy vás upozorním. Začínáme tedy hlavním tématem.

Milí posluchači, vylíčili jsme sonátovou formu jako bitvu. A Beethoven ji skutečně takto chápal. Věta, kterou jsme vyslechli, je vyjádřením souboje mezi člověkem a osudem. V této větě vyhrál zcela zřetelně osud, reprezentovaný hlavním tématem. Beethovenova devátá se závěrečnou ódou na radost má zcela opačné vyústění. Sonátová forma však nemusí mít vždy tak dramatický průběh. Její konfliktní charakter je mnohdy ukryt pod hudbou úsměvnou a neproblematickou. Málo kdo by asi hledal bitvu za první větou Mozartovy Malé noční hudby. A přesto je psána úplně stejnou, totiž sonátovou formou, jako první věta Beethovenovy osudové. Věta je mnohem stručnější, provedení je doslova miniaturní a chybí samozřejmě druhé provedení, které vynalezl až Beethoven. Pojďme si poslechnout onu proslulou skladbu a složme poklonu velkému Mozartovi, kterému se podařilo ukrýt doutnající konflikt do tak idylického hávu. Škoda, že v životě je to o tolik složitější. Na tři soupeřící témata si vás ale při prvním zaznění expozice ještě dovolím upozornit. Hlavní téma Malé noční hudby si však dokáže zapískat každé dítě.

Na závěr dnešního dakápa se ještě vrátíme k Beethovenovi. Je zajímavé, že u tohoto skladatele s pověstí hudebního buřiče je sonátová forma tak pravidelná, exaktní a kamenná, na rozdíl od uvolněného a nápady hýřícího Mozarta. Poslechněme si závěrečnou větu z Beethovenovy 4. symfonie, čímž si dokážeme, že sonátovou formu nemusí mít vždy jen první věta. Konfliktní charakter ve finálních větách symfonií však bývá ukryt pod úsměvným výrazem. Tak tomu bude i z

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a klidný večer přeje Simona Kostrhůnová. Závěrečný blok dnešního vysílání nabídne hudbu 20. a 21. století i návrat do renesance. Zazní Kalevi Aho, Orlando de Lasso, Alfred Schnittke a Frank Marten. Začneme u finského skladatele Kalevi Aha. Jeho 7. symfonie, nazývaná Hmyzí, je fascinující zvukovou studií mikrosvěta. Orchestr v ní vykresluje jemnost i neklid, pohyb i napětí a nechává před námi ožít svět, který běžně zůstává skrytý. Hraje symfonický orchestr finského rozhlasu, diriguje Pertti Pekkanen.

0: Dozněla symfonie číslo 7 Kalevi Aha. Hrál symfonický orchestr Finského rozhlasu. Dirigoval Pertti Pekkanen.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Orlando di Lasso představuje vrchol pozdní renesance. Cyklus Lagrime di San Pietro je jeho posledním velkým dílem a zároveň mimořádně osobní výpovědí, hudební meditací nad vinou, lítostí a odpuštěním. Účinkuje ensemble vocal European de la Chapelle Royale, diriguje Filip Hereveche.

0: Vyslechli jsme skladbu Lacrime di San Pietro Orlando di Lassa. Zpíval ensemble vokál Europen de la Chapelle Royale. Dirigoval Filip Hereveche.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Alfred Schnittke ve svém Concerto Grosso číslo 1 propojuje minulost s přítomností. Barokní formu nechává zaznít vedle moderního, někdy až ironického hudebního jazyka. Právě tohle napětí dává skladbě její nezapomenutelnou sílu. Solisty jsou Gidon Kremer a Tatiana Grindenko. Na čembalo a klavír hraje Jurij Smirnov. Doprovází Chamber Orchestra of Europe. Diriguje Heinrich Schiff.

0: Na stanici D-dur doznělo koncerto Grosso číslo 1 Alfreda Šnitkého. Hráli Gidon Kremer, Tatiana Grindenko, Jurij Smirnov a Chamber Orchestra of Europe. Dirigoval Heinrich Schiff.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Frank Marten ve svém oratoriu Golgota zpracovává velikonoční téma s mimořádnou střídmostí. Nejde o efektní dramatičnost, ale o soustředěnou, vnitřně silnou hudební výpověď, která stojí na textu i detailní práci se sborem. Účinkují Judith Cottier, Marianne Beate Kieland, Adrian Thompson, Matthijs van de Voort a Konstantin Wolf spolu s Estonian Philharmonic Chamber Choir a kapela Amsterdam. Na varhany hraje Ene Salume. Estonian National Symphony Orchestra řídí Daniel Royce.

0: Na stanici D-dur doznělo oratorium Golgota Franka Martena. Zpívali Judith Cottier, Marianne Beate Kieland, Adrian Thompson, Mathis van de Voort, Konstantin Wolf. Účinkovali Estonian Philharmonic Chamber Choir a kapela Amsterdam. Na varhany hrála Ene Salomé. Estonian National Symphony Orchestra řídil Daniel Royce. Klidný večer s Českým rozhlasem D-dur vám přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhunová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur. Od mikrofonu vás zdraví a příjemné odpoledne přeje Simona Kostrhůnová. V následujícím bloku se budeme pohybovat napříč hudebními epochami, od raného romantismu až po 20. století. Zazní Franz Schubert, Anton Bruckner, Camille Saint-Saëns, Giacchino Rossini, César Franck, Claude Debussy a Samuel Barber. Začneme u France Schuberta. Jeho symfonie číslo 6 C-dur patří k dílům, v nichž se ještě zřetelně odráží vliv vídeňského klasicismu, zároveň už ale nese Schubertovu typickou melodickou invenci. Skladbu si vyslechneme v podání Chamber Orchestra of Europe, diriguje Nikolaus Harnoncourt.

Dozněla symfonie číslo 6 C-dur France Schuberta. Hrál Chamber Orchestra of Europe, dirigoval Nikolaus Harnoncourt.

Anton Bruckner je známý především svými monumentálními symfoniemi, ale jeho Te Deum patří k nejvýraznějším duchovním dílům 19. století. Skladba spojuje slavnostní výraz s hlubokou pokorou a patří k vrcholům jeho vokální tvorby. Účinkují Hanna Elisabeth Miller, N. Hallenberg, Maximilian Schmidt, Tarek Nazmi spolu se sborem Collegium Vocale Gent. Orchestr de Champs-Élysées řídí Philippe Herreweche.

Vyslechli jsme Tédeum Antona Brucknera. Zpívali Hanna Elizabeth Miller, N. Hallenberg, Maximilian Schmidt, Tarek Nazmi a Collegium Vocal Legend. Hrál Orchestre des Champs-Élysées, dirigoval Philipp Herreweche. Třetí symfonie Camilla Saint-Saënsa bývá označována jako varhaní. Varhany zde nejsou sólovým nástrojem v pravém slova smyslu, ale stávají se součástí orchestrální barvy a dodávají skladbě monumentální zvuk. Na varhany hraje Marie-Claire Allen, doprovází francouzský národní rozhlasový orchestr, diriguje Jean Martinon.

dozněla symfonie číslo 3 c-mol Camilla Saint-Saëns. Na varhany hrála Marie-Claire Allen, francouzský národní rozhlasový orchestr řídil Jean Martinon.

Stabat Mater Giacchina Rossiniho patří k jeho pozdním dílům a spojuje operní melodiku s duchovním obsahem. Výsledkem je hudba silně emotivní a zároveň formálně promyšlená. Zpívají Katia Ricciarelli, Lucia Valentini Terrani, Dalmacio González a Ruggero Raimondi spolu se sborem Filharmonia Chorus. Filharmonia Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.